dozněla opera Drama Giocoso, Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti, Takové jsou všechny, aneb Škola milenců, od Wolfganga Amadea Mozarta, zkomponovaná na libretto Lorenza da Ponte. Operu jsme poslouchali z digitálně remastrované studiové nahrávky, vzniklé v Londýně v roce 1962 v nastudování rakouského dirigenta Karla Böhma a s Elisabetou Schwarzkopf, Kristou Ludwig, Alfredo Krausem, Giuseppem Tadejim, Hanou Štefek a Walterem Berrym v úlohách Fiordiligi, Dorabelli, Ferranda, Guglielma, Despini a Dona Alfonza za spoluúčasti sboru a orchestru Filharmonia. V pořadu byl citován úryvek z biografie Piera Melograniho Mozart životopis v českém překladu Marie Kronbergové. Ve vysílání stanice Český rozhlas D-dur budeme pokračovat hudbou Giuseppa Verdiho, konkrétně jeho smyčcovým kvartetem E-moll. Dílo vzniklo na jaře roku 1873 v době skladatelova pobytu v Neapoli, v době příprav inscenace jeho opery Aida. Protože protagonistka opery, sopranistka Tereza Štolcová, onemocněla a uvedení opery se zpozdilo, využil Verdi volný čas k napsání kvartetu, který prvně zazněl v Neapoli 1. dubna 1873 na neformálním recitálu pořádaném v hotelu, kde byl skladatel ubytován. Dnes nám čtyřvětý smyčcový kvartet E-moll Giuseppa Verdiho zahraje Leipziger Streichquartett.

Tak to byl smyčcový kvartet E-moll od Giuseppa Verdiho, hrál Leipziger Streichquartett. V létě roku 1776 Wolfgang Amadeus Mozart zkomponoval malý hudební dárek k 25. narozeninám své starší sestry Nannerl, a sice Divertimento D-dur pro solový hoboj, dva lesní rohy a smyčce. Skladba vznikla v období, kdy podobných skladeb k oddechu a zábavě vytvořil Mozart velkou řadu, buď pro své přátele, nebo pro potřeby svého zaměstnavatele, salzburského knížete arcibiskupa Coloreda von Waldze. Mozartovo šestivěté divertimento číslo 11 D-dur, Kichlův seznam 251, hraje Wiener Mozart Ensemble, řídí Willy Boskovsky.

Doznělo divertimento číslo 11 D-dur, Kechlův seznam 251 od Wolfganga Amadea Mozarta. Hrál Wiener Mozart Ensemble, řídil Willy Boskovsky. A to byla také půvabná tečka za naším vysílacím blokem. Mnoho dalších krásných zážitků při poslechu vysílání stanice Český rozhlas D-dur vám přeje redaktor Libor Dřevikovský.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Hudební baroko se kromě jiných typických vlastností vyznačovalo ještě jednou, totiž autorskou tolerancí. Myslíme tím tu skutečnost, že skladatelé si půjčovali, přebírali témata svých kolegů a psali na ně tu svůj vlastní ricercar, tu fantazii či fugu. Tento způsob se projevuje i později, od klasicismu až po současnost, ve formě variací na téma toho či onoho skladatele.
2: Ovšem, nebylo to vždycky jenom téma, ale někdy i celé skladby, které si kolegové komponisti půjčovali k vlastnímu znovu zpracování. Jeden ze známých příkladů je patrně poslední dokončená skladba Jana Dismase Zelenky Salve Regina pro smíšený sbor Dva hoboje, dvoje housle, violu a basso continuo, pravděpodobně z roku 1730. Její původní podoba je však asi o 100 let starší. Je to varhaní ricercare dopoil credo zemše in dominicis infra anum, vydaná ve sbírce Fiori Musicali roku 1635 skladatele Girolama Frescobaldiho.

Slyšeli jsme druhý díl Ricercaru Girolama Frescobaldiho, porovnejme jej se stejnou částí ve sborové verzi Zelenkově. Základní struktura zůstane stejná, uslyšíme však další přidané imitující hlasy, tím i bohatší harmonický průběh. A v závěrečných taktech jde pak Zelenka modernější cestou než jeho vzor.

0: Jedním z největších mistrů těchto převleků byl zcela určitě Johann Sebastian Bach, a to jak u vlastních, tak i cizích partitur. Ponechme stranou takové příklady, jako je jeho varhaní fuga D-moll, která je zcela totožná s fugou G-moll ze sonáty pro sólové housle a další podobné analogie. Podívejme se na jednu kapitolu Bachova Lipského, tedy posledního tvůrčího období, na jeho čembalové koncerty. Je jich celkem 13. 7 pro jedno čembalo a orchestr, 3 pro 2 čembala, 2 pro 3 a 1 pro 4 čembala a s výjimkou jednoho mají všechny svůj předobraz v dřívějších skladbách, povětšinou houslových koncertech.
1: Jedním z hlavních impulzů k jejich vzniku byly koncerty, které velmi pravidelně pořádalo v místní oblíbené cukrárně pana Gottfrieda Zimmermana Collegium Musicum. To bylo sdružení profesionálních hudebníků a studentů, které v Lipsku působilo už od roku 1702, kdy je založil Georg Philipp Telemann. Ten zde působil jako varhaník a skladatel předtím, než roku 1704 přesídil do Sorau, pak do Eisenachu a konečně do Hamburku. Na jeho místo nastoupil pak ve 20. letech Johann Sebastian, který byl s Telemannem v dobrém přátelském vztahu. Telemann byl dokonce kmotrem Karla Filipa Emanuela a stál v čele kolegia téměř 20 let. Za tu dobu zde provedl též mnoho svých skladeb a v nich vystoupili jako solisté jeho synové, jeho žáci i on sám. Jednou z partitur pro kolegium byl též koncert F-dur pro čembalo, dva hoboje a smyčce. Jehož původní znění naši milí posluchači zcela jistě znají, ale trochu jinak.

Takže koncert G-dur pro solové housle, dvě zobcové flétny, smyčce a kontinuo, který později Bachův vykladač a životopisec Filip Spitta označí jako čtvrtý ze šesti takzvaných braniborských koncertů, jste jistě všichni poznali. Připomeňme jen, že byly komponovány v Ketenu v letech 1720 až 21 a byly věnovány Christianu Ludvíkovi, markraběti braniborskému. O 10 let později přepracoval Bach toto koncerto grosso na jinou koncertantní skladbu, v níž z původní koncepce ponechal obě flétny a smyčcový orchestr. Solový part houslí však zcela nahradil čembalem, které přibírá navíc částečně part původního kontinua a místy i part obou solových fléten. A celá třívětá skladba je transponována o tón níž, tedy do F-dur. Poslechněme si teď tutéž část první věty, ale v podobě koncertu pro čembalo podle Bachova seznamu skladeb číslo 1050.

poněkud zvláštními cestami asi vznikl další poměrně málo známý koncert E-dur podle Bachova seznamu číslo 1053. Podkladem obou jeho krajních věd jsou totiž doslovná znění vstupních symfonií ke kantátám číslo 169 a 49. V obou těchto rozsáhlých kantátových úvodech je velice nápadný a virtuózně uplatňovaný part varhaního diskantu, což je nejvyšší varhaní rejstřík. Ten Bach téměř doslovně převádí do sólového čembala a navíc jej obohacuje novými bravurními prvky. Zaposlouchejme se do části symfonie ke kantátě 49, napsané kolem roku 1726, v níž vedle výrazně exponovaných varhan se prosazuje i sólový hoboj.

O několik let později nahradí varhany sólové čembalo a z předehry k duchovní kantátě se stane finální věta sólového koncertu.

První věta tohoto koncertu je koncipována obdobně, a to z kantáty 169 a pomalá věta, i když už ne tak důsledně, z jedné altové árie z téže kantáty. V barokní hudbě najdeme celkem běžně koncertantní skladby pro dva, tři i více solových nástrojů, tedy tradiční koncerto grosso a pozdější koncerty. Ovšem Bachův koncert A-mol pro čtyři čembala a orchestr je svým obsazením opravdu poněkud neobvyklý a navíc jeho předobraz je koncert pro čtyři housle, ale od Antonia Vivaldiho. Byl původně napsán v H-mol, ale Bach jej s ohledem na menší tónový rozsah svých čembal transponoval o tón níž a také jej na mnoha místech vybavil komplikovanější harmonickou strukturou. A samozřejmě přizpůsobil houslově koncipované party Vivaldiho nástrojovým možnostem a specifičnosti čembalové sazby. Uslyšíme teď typické vivaldiovské smyčcové allegro v historické nahrávce, kterou připravil Jehudi Menuhin.

0: Slyšeli jsme třetí větu koncertu H-moll pro čtvery housle Antonia Vivaldiho. Tento koncert je jedním ze 12, které tvoří řadu nazvanou Lestro Armonico. Bach Vivaldiho díla znal a velice si jich vážil. 13 jeho houslových koncertů různě zpracoval, tedy nikoli parafrázoval, včetně několika transkripcí pro sólové varhany. Koncert pro čtyři čembala nese zřetelně rysy obou skladatelských individualit. Lehkost a hravost Vivaldiho, někdy bychom ji dokonce nazvali až jakousi improvizačností, a úžasnou schopnost polyfonního myšlení a bohatost harmonického proudu Bachova, který tehdejšímu publiku připadal značně složitý, což mu také mnozí doboví kritikové vytýkali.
1: Pane profesore, a co říkají dnešní kritikové na Bachovo počínání, jimž si zjednodušoval práci, přepisoval své vlastní, dokonce i cizí skladby?
0: Tak já si myslím, že tady nejde o to něco mu vytýkat, protože Bach se zmocnil té myšlenkové nebo hudební fráze a zpracoval ji zcela jinak. To uvidíme nakonec u toho Vivaldiho třeba, jak úplně jinak oblékne ten motivický materiál do těch čtyř čembal. Tam nejde o to ani o krádež, ani o něco podobného, tam prostě jde o to, že si použije určitou myšlenku a zpracuje ji zcela jiným způsobem.
1: Poslechněme si tedy ještě jednou Vivaldiho, řekněme, příběh čtyř houslí, jak jej roku 1734 převyprávěli čtyři čembalisté. Johann Sebastian, Wilhelm Friedemann a Karl Philipp Emanuel Bachové a mistrův žák Johann Wilhelm Krebs.

0: Připraven je malý pozdrav od velkého Händla a pro baroko tak typický svítivý zvuk zobcové flétny. Tady je část ze sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur v podání členů The Cambridge Music. Klasika na dosah
1: na stanici Český rozhlas D-dur.

originální de facto volnou formu klavírní fantazijní miniatury a nazval ji nocturnem. Hudební badatelé jsou přesvědčeni, že poprvé tento termín pro své dílo použil irský klavírista a skladatel John Field, a to během svého pobytu v Rusku, které ho okouzlilo. Svá první tři nocturna vydal už v roce 1812. Celkem je autorem 18 nocturen. Je to úžasný barevný klavírní svět, do nějž nás teď nechá nahlédnout britský interpret Benjamin Frith, hrající Fieldovo nocturno číslo 3 a zdur.

Cyklus Old American Songs, staré americké písně, zkomponoval americký skladatel 20. století Aaron Copland. V roce 1950 první pětici písní, o dva roky později druhou. V té první byly prvními interprety Britové, tenorista Peter Pears a u klavíru seděl Benjamin Britten. Texty našel Copland v Harrisově sbírce americké poezie a my si vybereme v Coplandově zhudebnění báseň Koupil jsem si kočku, I bought me a cat, ve verzi pro mezzosoprán a orchestr v nahrávce Frederiky von Stade a Utahského symfonického orchestru s dirigentem Josephem Silversteinem.

0: my cat says fiddle-eyed me.
1: Klasika na dosah na stanici D-dur.
2: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
1: Se stručným komentářem.

0: Symfonie je skladba pro orchestr, obvykle čtyřvětá, někdy jen třívětá. První věta bývá v sonátové formě, následuje odlehčené skerco a věta pomalá, vše uzavře virtuózní finále. Od Haydnových dob symfonie postupně nabývala na délce a významu. Dnes ji chápeme jako obdobu románu, tedy jako rozsáhlé dílo přinášející silné umělecké hodnoty.
1: Šestnáct let bylo Wolfgangu Amadeovi Mozartovi, když v rodném Salzburku zkomponoval svou symfonii číslo 16 C-dur. Ač komponována pro dva hoboje, dva lesní rohy a smyčce, ve druhé větě třívěté symfonie dechy vůbec nehrají a prostor tak mají pouze smyčcové nástroje. Poslechněme si ono Andante Grazioso v nahrávce souboru The English Concert, který vede Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. A teď je tu vůbec první symfonické dílo německého romantického skladatele Roberta Schumanna, do té doby proslulého svými klavírními díly a písněmi. Do své symfonie číslo 1, jarní, vložil 30-letý a čerstvě ženatý skladatel tolik energie a entuziasmu, že se o ní dodnes hovoří jako o jeho nejradostnějším a nejšťastnějším dílu. Poslechněme si teď první větu Schumannovy první symfonie s jásavou fanfárou v úvodu, tak, jak ji hrají berlínští filharmonikové s dirigentem Jamesem Levinem.

Georg Friedrich Händel, první věta z koncertu pro harfu a orchestr B-dur, opus 4 číslo 6. Hraje Ursula Holliger, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: V době začátku 19. století, o níž někdy hovoříme jako o Biedermeieru, kdy stál klavír snad v každém šlechtickém salonu a hlavně ve většině měšťanských domácností, byl doslova hlad po příhodném repertoáru. A tak skladatelé chrlili klavírní miniatury nejrozmanitějších druhů a názvů, také písně pro zpěv s klavírním doprovodem a také třeba písně beze slov. Toto je jedna z mnohých od Felixe Mendelssohna Bartholdyho v tónině A-dur Andante Grazioso a u klavíru Walter Gieseking.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. V létě roku 1917 pobýval 26-letý Sergej Prokofjev na chatě, kde neměl k dispozici klavír. Nemohl tak pokračovat ve svém oblíbeném hledání nezvyklých souzvuků a tak si prý řekl, že napíše malou symfonii, a to tak, jak by ji napsal Haydn, kdyby se dožil dnešních dnů. Obsazení orchestru je haydnovské, stopáž odpovídá Haydnovi. Prokofjev, buřič a novátor, v sobě své modernistické výboje potlačil a vzniklo dílo, které slavilo okamžitý úspěch a mimořádně populární je dodnes. Klasická symfonie. Samozřejmě nelze zapřít, že ji psal autor 20. století, ale nelze ji upřít ony požadované haydnovské parametry. Zkrátka zde v onom létě válečného roku 1917 se u Prokofjeva narodil neoklasicismus. Na místě třetí věty postavil Prokofjev místo klasického menuetu barokní gavotu, kterou o mnoho let později použil v baletu Romeo a Julie. A nám ji teď zahraje Česká filharmonie se Zdeňkem Košlerem.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Před námi je pár minut s duchovní hudbou starého blámského mistra Orlanda de Lasso, který patřil k nejznámějším skladatelům 16. století. Jeho díla nalézáme po staletích v knihovnách, v starých tiscích i četných opisech po celé Evropě, od severu po jih. Lasso se věnoval všem tehdejším formám hudby, světské i duchovní, a právě z této oblasti je i moteto Tristis est anima mea, v němž Orlando de Lasso zhudebňuje jedna z posledních slov Krista v Getsemanské zahradě. Smutná je duše má k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou. Zpívá nizozemský komorní sbor.

Jeho kariéra byla přímo zářivá. V blízkosti anglického královského dvora se jako hudebník pohyboval prakticky od dětství. Ve 20 už byl hlavním varhaníkem slovutné Westminsterské katedrály. Henry Purcell, mistr raného anglického baroka, dodnes ale řazený k prvním anglickým skladatelům všech dob. Můžeme jen litovat, že mu bylo dopřáno toliko 36 let života. Přesto toho stihl mnoho a mnoho krásného, třeba takovou sonátu číslo 11 F-moll, již nám příhodně zahraje The Purcell Quartet.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Figara z prvního dějství opery Figarova svatba. Zpívá Samuel Remy, londýnský filharmonický orchestr, řídí Sir George Sholty.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Klasika na dosah.
0: Na stanici Český rozhlas D-dur.
1: Do rudolfínské Prahy míříme teď za Karlem Leutonem, vlámským varhaníkem a skladatelem, který ovšem strávil většinu života ve službách habsburských císařů. Nejprve u Maximiliána II. Ve Vídni a pak u Rudolfa II., který dvůr přenesl do Prahy. A Karl Leuton u nás jako dvorní varhaník a dvorní skladatel strávil 40 let a v Praze i zemřel. Vybíráme z jeho díla Credo, vyznání víry, ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Pro smíšený sbor a varhany. Zpívá sbor Fraternitas Literatorum, na varhany hraje Martin Horina.

Do roku 1875 žil Gustav Mahler v Jihlavě. O 5 let později nastoupil svou dirigentskou dráhu, která ho vedla z Lublaně přes Olomouc do Prahy a do Lipska a do Budapešti, Hamburku, aby nakonec získal post z nejprestižnějších ve Vídni jako umělecký ředitel Vídeňské státní opery a šéf dirigent vídeňských filharmoniků. Ale my se s druhou symfonií Gustava Mahlera v tónině C-moll vrátíme do lipského, respektive budapeštského období, do konce 80. a začátku 90. let 19. století, kdy vznikala pětivětá kompozice pro soprán, alt, sbor a velký orchestr. Symfonie později nazvaná Skříšení. Sám Mahler byl prý k napsání inspirován, když na pohřbu svého přítele Hanse von Billova slyšel z kůru zpívat jakoby andělský sbor. Druhá věta symfonie je klidný a půvabný Ländler, německý tanec v třídobém metru, a do Mahlerovy druhé symfonie nám s ním dají nahlédnout Bostonský symfonický orchestr a dirigent Seiji Ozawa.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Johann Heinrich Schmelzer, rakouský mistr, narozený někdy kolem roku 1620, proslul jako houslista, jeden z nejlepších té doby. Také jako schopný varhaník a úspěšný skladatel, který se vypracoval až na dvorního kapelníka, prvního neitalského v kapele habsburského císaře Leopolda I. Žel bohu, té funkce si užil jen několik měsíců. V roce 1680 podlehl morové epidemii, a to u nás v Praze. Poslyšte z tvorby Johanna Heinricha Schmelzera půvabný tanec pastýřů a nymf, Balletto di Pastorie Ninfe, pro dvoje housle, dvě violy a basso continuo. Hraje Freiburger Barock Consort.

Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Ferenc Liszt a jeho transkripce sboru Přadelen z Wagnerovy opery Bludný Holanďan hraje George Bolet.

Georga Friedricha Händla považují za svého barokního velikána jak Němci, protože tam se ve stejném roce jako Bach 1685 narodil, tak Angličané, protože posledních více než 30 let svého života prožil jako britský občan, dvorní hudebník někdejšího hanoverského kurfiřta a pozdějšího anglického krále Jiřího I. Kromě vlivu německého i anglického připočtěme díky pobytům v Itálii ještě italskou zpěvnost a jasnost a máme obrázek mistra, jehož barevná tvorba dodnes vzbuzuje úžas. Následující tóny doprovázely královskou plavbu po Temži, proto vodní hudba. Ze tří Händlových svit k té příjemné příležitosti nahlédneme do té třetí, jejíž první část, půvabný menuet, hraje Britská akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem v čele.

Josef Mysliveček, árie krétského krále Líkida z opery Olympiáde. Zpívá Filip Jaruský, řídí Václav Lux.

Gioachino Rossini se zhruba polovinu života věnoval psaní oper, druhou pak jídlu a vaření. Díky operám se stal velmi bohatým, takže jeho kuchařské recepty pracují ve velkém s kaviárem a lanýži jako se základními potravinami. Základními surovinami jeho komických oper jsou pak pěvecká virtuozita ve stylu bel canto, chytlavé melodie a spousta legrace. K většině oper patří brilantní orchestrální předehry, které se staly velmi úspěšnými koncertními kusy. Rossini psal i vážné opery, už ne tak úspěšně, a Beethoven mu prý při osobním setkání kolegiálně doporučil, aby se raději věnoval těm svým lazebníkům sevilským.

Maren Maré byl synem ševce. Na violu da gamba se u slavného Sant Colomba prý naučil hrát tak rychle, že mu učitel po 6 měsících řekl, že už ho nemá co naučit. Hrál pak v orchestru pařížské opery a jeho věhlas stoupal. Nejprve jako oslnivého virtuóza, posléze i skladatele. A právě jako skladatele si Maréze připomeneme i teď skladbou Le Fête Champêtre, venkovská slavnost, pro housle, violu da gamba a čembalo. Zahraje nám trio Sonnerie.

Jednou z nejznámějších melodií Johannesa Brahmse je jeho ukolébavka, při níž usíná nejedno miminko, protože je nejčastější melodií hrajících hraček. Ve skutečnosti ona Wiegenlied, tedy ukolébavka, pochází z Brahmsova cyklu 5 písní pro hlas a klavír na slova známé sbírky Chlapcův kouzelný roh. Nám Brahmsovou ukolébavku zaspívá velká italská sopranistka, o níž Toscanini hovořil jako o andělském hlasu, Renata Tebaldi. Nový filharmonický orchestr vede Anton Guadagno.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Ivan Moravec zahraje Chopinovu etídu číslo 1 Asdur z opusu 25.

katalogu Vivaldiho děl, jichž je přes 800, najdeme 500 koncertů pro solové nástroje a jejich kombinace. A mezi nimi dva dvojkoncerty pro lesní rohy a doprovod. Jako většina ostatních koncertů jsou to třívětá díla, rychlá věta, pomalá věta a opět rychlá a poměrně krátká díla, v celku tak kolem 9 minut. I do nich ale barokní mistr dokázal vetknout krásnou a zejména v krajních větách svěží, energickou, temperamentní hudbu. Tim Kalster a Stephen Stirling mají v rukách lesní rohy, hraje s nimi City of London Baroque Symphonia a zní finální věta dvojkoncertu pro dva lesní rohy, smyčce a basso continuo F-dur.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Nahlédněme spolu do vrcholného díla Bohuslava Martinů, jeho poslední symfonie, označované někdy číslem 6, ale také, jak o ní hovořil i sám skladatel, symfonické fantazie. Jsme na počátku 50. let, kdy Martinů pobýval v Americe, symfonie je z roku 1953. O dva roky později byla v Bostonu provedena, dirigoval Charles Minch, pro nějž Martinů dílo komponoval. A ten rok získala cenu Sdružení kritiků za nejlepší orchestrální skladbu roku. Její úspěch byl pro sklonek skladatelova života velkou radostí. Pražská premiéra se uskutečnila v únoru 1956, tehdy hrála Česká filharmonie pod taktovkou Karla Ančerla. A titíž interpreti nám nyní hrají druhou větu Martinů symfonických fantazií.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Belmonta z prvního dějství opery Únos ze Serailu. Zpívá Plácido Domingo, Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Eugene Kohn.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: První symfonie je Schumannovou první symfonickou skladbou vůbec. Napsal ji v 31 letech. Přiměla ho k tomu jeho žena Klára a dodnes existuje tak trochu pochybnost, jestli udělala dobře. Schumannovou doménou byla a zůstala tvorba klavírní a písňová. Přesto je skladba jímavá, zejména v první větě, v níž se pomalu probouzí příroda ze zimního spánku. První věta ze symfonie číslo 1 B-dur opus 38 jarní. Orchestr revoluční a romantický řídí Sir John Eliot Gardiner.

Jákob Handl Galus byl skladatelem slovinského původu, který v čase vlády habsburského císaře Maximiliána II. Vstoupil do jeho služeb a později, když už z Prahy vládl Rudolf II., se i Galus dostal do Prahy a působil zde jako varhaník v kostele svatého Jana na Zábradlí. A hojně komponoval. Podepsán je mimo jiné pod asi 400 latinských motet, která byla vydána v několika dílné sbírce Opus Musicum. A také psal světské madrigaly, z nichž jeden je teď před námi. A snad potěší každého posluchače stanice D-dur, neboť říká Musica Noster Amor, hudba naší láskou. Madrigál Jakoba Handla Galuse zpívá Societas Incognitorum.

Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici. Johann Sebastian Bach a jeho slavná árie Schafe können sich weiden, čili ovce se mohou klidně pást, když mají dobrého pastýře, myšleno. Magdalena Kožená hraje muzika Florea.

Josef Haydn, druhá věta ze symfonie číslo 100 G-dur, vojenské. The Chamber Orchestra of Europe řídí Claudio Abbado.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Claudio Monteverdi byl završitel hudební renesance a iniciátor slohu barokního. Jeho žalm Cantate Domino zpívá sbor Westminsterské katedrály.

Angličan Jeremiah Clarke byl v 19. a po celou půlku 20. století neprávem ochuzen o autorství dvou přeslavných kusů. Jeho Trumpet Voluntary a Trumpet Tune, které zní na leckteré svatbě, včetně těch královských v Británii, byly kvůli jednomu omylu připisovány Clarkovu současníkovi Henrymu Purcellovi. Byl to ale tento varhaník Winchesterské katedrály a posléze Regent's Chory svatopavelské katedrály v Londýně, který zkomponoval řadu děl a mezi nimi ony trubkové klenoty. My si vybereme část svity pro trubku a orchestr od Jeremiah Clarka, Pochod a menuet, ve skvostném podání Johna Wallise, jeho souboru The Wallis Collection a anglického smyčcového orchestru.

Nového klavíru uchýlit, aby si odpočinul od vší té hektičnosti a vzruchu kolem něj. Každá z pěti vět je charakterově jiná, slavnostní úvod, živé skerco, lyrické nocturno a efektní závěr. A na místě třetí věty rondo, jehož hlavní téma připomíná polonézu nebo také Dvořákovu oblíbenou sousedskou. Třetí větu ze svity Adur hraje Radoslav Kvapil.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Leoš Janáček po zarostlém chodníčku a část Naše večery hraje Jan Jiraský.

Beethovenovi bylo něco málo přes 30, když zkomponoval svou druhou symfonii. Začal už sice pociťovat problémy se zhoršujícím se sluchem, ale během svého léčebného pobytu v Heiligenstadtu uvěřil, že se vše v dobré obrátí. A do symfonie D-dur vložil velikou energii, radost, naději. Ostatně způsobila to jistě i milá mladá dáma Giulietta Guicciardi, jež skladatele mimořádně okouzlila. Možná měl její půvabný obrázek před sebou, když komponoval druhou volnou větu, melodický skvost. Nechme teď stranou fakt, že vztah s koketní Julietou neměl dlouhého trvání a hluchota se dále horšila. Teď vstupme do toho slunného a naděje plného období s tou krásnou druhou větou druhé symfonie. Toto je nahrávka berlínských filharmoniků a Leonarda Bernsteina.

Když v roce 1901 zemřel Giuseppe Verdi, zúčastnilo se jeho pohřbu 200 tisíc lidí. 900 hlavý sbor zařízení legendárního Artura Toscaniniho zaspíval Va pensiero sulla li dorate, leť myšlenko na zlatých křídlech. Nejen přeslavný sbor židů z opery Nabucco, ale také jakýsi nepsaný hymnus osvobozené a sjednocené Itálie, již Verdi tolik podporoval. I my si tou slavnou melodií připomeneme Verdiho operu, o níž později prohlašoval, že teprve jí, Nabukem, začala jeho umělecká dráha. Zpracování starozákonního příběhu o babylonském králi Nabuchodonozorovi a židech v babylonském zajetí totiž 29-letého Verdiho přes noc proslavilo. Tak tady je onen zpěv Va pensiero, sbor a orchestr vídeňské státní opery Lamberto Gardelli.

Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě. Vážení a milí posluchači, vítejte při poslechu stanice D-dur. Vaším průvodcem ve světě klasické hudby po následující 4 hodiny bude Krištof Spirit. Pro dnešní vysílání jsem vybral díla například Wilhelma Friedmana Bacha, Morise Ravela, Manuela Marie Ponseho, Georga Filipa Telemana, Roberta Schumana, Josefa Haydna, Jeana Sibelia a Johanna Strause. V úvodu vysílání si poslechneme koncert pro flétnu, smyčcové nástroje a basso continuo D-dur Wilhelma Friedmana Bacha, nejstaršího syna Johanna Sebastiana Bacha. Hrají Christian Gurtner a orchestr Vídeňské akademie. Řídí Martin Haselbeck.

0: V podání flétnisty Christiana Gurtnera a orchestru Vídeňské akademie jsme slyšeli koncert pro flétnu, smyčcové nástroje a basso continuo D-dur Wilhelma Friedmana Bacha. Řídil Martin Haselbeck.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Následující balet na náměty pohádek Má matka husa zkomponoval původně Maurice Ravel jako pětivětou čtyřruční svitu pro děti slavného sochaře Cypriana Godebského. To bylo v roce 1910. Hned o rok později Ravel díl rozšířil na 11 částí a vznikl tak půlhodinový balet. Bostonský symfonický orchestr řídí Bernard Haitink.

0: Dozněl balet na náměty pohádek s názvem Má matka husa Morise Ravela. Bostonský symfonický orchestr řídil Bernard Haitink.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A míříme do Mexika první poloviny 20. století za otcem klasické hudby Mexika, za skladatelem a klavíristou Manuelem Mario Poncem. Kromě klavírních skladeb zkomponoval řadu děl pro kytaru, která se velice brzy stala populární. Koncert pro kytaru a orchestr zahrají Vladislav Bláha a Státní filharmonie Brno. Řídí Petr Altrichter.

0: Na stanici D-dur teď dozněl koncert pro kytaru a orchestr Manuela Marii Ponseho. Hráli Vladislav Bláha a Státní filharmonie Brno. Řídil Petr Altrichter.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Skladatelský odkaz německého barokního skladatele Georga Filipa Telemana je vpravdě úctyhodný. Dochovalo se více jak 3000 děl, a to všech možných žánrů a pro nejrůznější nástrojová seskupení. Nás teď čeká overtura pro Milostný hoboj, dvoje housle, violu a basso continuo E-dur. Hraje německý soubor Musica Alta Ripa.

0: Soubor Muzika alta ripa dohrál overtyru pro milostního boj, dvoje housle, violu a basso continuo e-dur Georga Filipa Telemana.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Stále je s vámi, milí přátelé, stanice D-dur. U mikrofonu je Krištof Spirit. Skicu ke druhé symfonii C-dur, opus 61, vytvořil Robert Schumann za necelé 3 týdny, během prosince roku 1845. Většinu následujícího roku pak strávil její instrumentací, neboť skladatelé trápili deprese, zvonění v uších a celkově špatné zdraví. Symfonie je dílem zlomovým v Schumannově tvorbě. Zde poprvé totiž začal komponovat bez používání klavíru. Symfonii číslo 2 C-dur uslyšíme v podání Drážďanské štátskapele. Řídí Wolfgang Sawallisch.

0: Poslouchali jsme symfonii číslo 2 C-dur Roberta Schumana. Drážďanskou štátskapele řídil Wolfgang Sawallisch.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: V roce 1761 se hrabě Karel Josef Morcín dostal do finančních potíží a musel rozpustit svoji zámeckou kapelu a také propustit kapelníka, 29-letého Josefa Haydna. Zároveň už se v té době o Haydnovi vědělo, že je vynikajícím hudebníkem, a proto bez zaměstnání nezůstal dlouho. Ještě v témže roce nastoupil do služeb věhlasného a bohatého rodu Esterházyů. Následující dvojkoncert pro varhany, housle a smyčcový orchestr pochází z prvních esterházyovských let. Koncert se někdy uvádí na varhany, ale někdy též na čembalo. My si poslechneme varhanní verzi. Na varhany bude hrát Martin Haselbeck, na housle Annegret Diedrichsen. Spolu s nimi Divertimento Salzburg.

0: dozněl dvojkoncert pro varhany, housle a smyčcový orchestr F-dur Josefa Haydna. Hráli Martin Haselbeck na varhany, Annegret Diedrichsen na housle a orchestr Divertimento Salzburg.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A čeká nás rozsáhlé vokálně instrumentální dílo finského pozdního romantika Jeana Sibelia. Pětivěté symfonické plátno s názvem Kullervo opus 7 je jedním z prvních, které zaznamenaly silný ohlas a jeho autor se stal všeobecně známým. Nejčastěji

se dílo označuje jako symfonická báseň. Sám Sibelius ale o něm často mluvil jako o symfonii. Tedy bychom mohli teoreticky říct, že se jedná o nultou Sibeliovu symfonii. Námět čerpá z finského národního eposu Kalevala. Konkrétně vypráví příběh tragického hrdiny Kulerva. Sola zpívají Helja Angervo, soprán, a Jorma Hinien, bariton. Dále zpívá mužský sbor Helsinské univerzity. Hraje symfonický orchestr finského rozhlasu. Řídí Paavo Berglund.

0: Vyslechli jsme symfonickou báseň o pěti částech Kullervo opus 7 Jeana Sibelia. Sóla zpívali Helja Angervo, soprán, a Jorma Hinnien, bariton. Dále zpíval mužský sbor Helsinské univerzity. Hrál symfonický orchestr Finského rozhlasu, řídil Paavo Berglund.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Závěr tohoto vysílacího bloku bude patřit hudbě králi valčíku Johanu Štrauzovi mladšímu. Vídeňští filharmonikové nám zahrají valčík s názvem Akcelerace opus 234, řídí Josef Krips.

Akcelerace je název valčíku Johanna Strause mladšího, jehož poslední tóny právě dozněly. Vídeňské filharmoniky řídil Josef Krips. A tím uzavíráme tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a od mikrofonu se loučí Krištof Spirit.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu stanice D-dur. Moje jméno je Krištof Spirit a budu vaším průvodcem ve světě klasické hudby v následujících 4 hodinách. Dnes vybírám díla například Francesca Mancínyho, Wolfganga Amadea Mozarta, Tomase Tallise, Luise Spohra, Zoltána Kodáje, Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, Pietra Locatelliho a Vítězslava Nováka. Vysílání dnes otevřeme společně s italským barokním mistrem Francescem Mancínym, jedním z posledních italských operních tvůrců barokní éry. Zkomponoval více jak 30 oper. My si z jeho díla ale vyslechneme sonátu číslo 14 G-moll pro zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo. Hraje muzika Pacifica.

Americký soubor Musica Pacifica dohrál sonátu číslo 14 G-moll pro zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo Francesca Manciniho. Vlastně dost podobné obsazení jako předchozí sonáta má klarinetový kvintet a dur Wolfganga Amadea Mozarta, jeden dechový nástroj a smyčce. Obě díla od sebe dělí pouhých 65 let a je až s podivem, jak se hudba za tu dobu proměnila. Mozartův klarinetový kvintet a dur hraje Consortium Classicum.

0: Soubor Consortium Classicum dohrál kvintet pro klarinet a smyčce a dur Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Za další skladbou se musíme vypravit do Anglie přibližně do poloviny 16. století. Budeme poslouchat jedno z nejrozměrnějších a také nejslavnějších motet Thomase Tallise, šestihlasé Gaude Gloriosa. Zpívá sbor The Tallis Scholars, řídí Peter Phillips.

Doznělo moteto Gaude Gloriosa anglického renesančního skladatele Thomase Tallise. Sbor The Tallis Scholars řídil Peter Phillips. Na stanici D-dur teď bude znít hudba německého skladatele, dirigenta a houslového virtuóza první poloviny 19. století Louise Spohra. Z jeho 18 houslových koncertů nás čeká v pořadí 11. v tónině G-dur. Hrát nám bude nizozemská houslistka Simone Lamsma. Doprovázet bude orchestr Symfonia Finlandia Jyväskylä. Řídí Patrik Galois.

0: Nizozemská houslistka Simone Lamsma dohrála koncert pro housle a orchestr číslo 11 G-dur Luise Spohra. Orchestr Symfonia Finlandia Jyväskylä řídil Patrik Galoá.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A na stanici D-dur nás teď čekají slavné tance z Galanty Zoltána Kodáje. Kodáj byl společně s Bélou Bartókem vášnivým sběratelem lidových písní a tanců, a to nejen maďarských, ale i rumunských nebo slovenských. To je případ i tanců z Galanty. Galanta je 15-tisícové městečko na středním Slovensku, kousek od Trnavy. Tance si poslechneme v úpravě cymbálové muziky České filharmonie.

V podání cymbálové muziky České filharmonie jsme slyšeli tance z Galanty Zoltána Kodáje. Posloucháte stanici D-dur, vaším průvodcem ve vysílání je stále Krištof Spirit. Po Zoltánu Kodájovi se přímo nabízí zařadit hudbu Leoše Janáčka. Inspirace lidovou hudbou provázela Janáčka po celý život. V klavírním díle se projevila v cyklu Po zarostlém chodníčku. První část tohoto cyklu nám zahraje britsko-australský klavírista Stefan Hugh.

Britsko-australský klavírista Stefan Hugh dohrál první část klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka. S následujícími dvěma autory se vrátíme do romantismu, do druhé poloviny 19. století. Nejprve německý romantismus v podání Karla Reinekeho. Mimochodem Janáčkova učitele z Lipska. Z Reinekeho díla si dnes poslechneme jeho první symfonii A-dur z roku 1858. Bernský symfonický orchestr řídí Johannes Mesus.

0: Tak to byl výlet do německého romantismu. Poslouchali jsme symfonii číslo 1 A-dur Karla Reinekeho. Bernský symfonický orchestr řídil Johannes Mesus.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Tím druhým romantikem bude Antonín Dvořák. A opět inspirace lidovou hudbou. Moravské dvojzpěvy začal Dvořák komponovat na popud pražského velkoobchodníka, vlastence a mecenáše Jana Neffa. V jehož rodině působil několik let jako učitel hry na klavír. Neff a jeho žena Marie byli velkými hudebními nadšenci a často provozovali malé domácí koncerty. Na nichž zpívali písně nebo dvojzpěvy. Neff tehdy doporučil Dvořákovi slavnou sbírku moravských písní Františka Sušila. Zpívají Bambiny di Praga, na klavír hraje Ludmila Čermáková, řídí Bohumil Kulínský.

Poslouchali jsme moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka. Zpívali Bambiny di Praga, na klavír hrála Ludmila Čermáková. Řídil Bohumil Kulínský. Za další hudbou na stanici D-dur míříme do Itálie první poloviny 18. století. Pietro Locatelli je často označován jako největší houslový virtuóz barokní éry. V romantismu se dokonce vžil termín Paganini 18. století. Z Locatelliho díla si poslechneme Concerto Grosso pro smyčce a basso continuo opus 1 číslo 8 F-moll. Hrají Reglan Baroque Players, řídí Elizabeth Walfisch.

0: Tak to bylo Concerto Grosso pro smyčce a basso continuo opus 1 číslo 8 F-moll Pietra Locatelliho. Hráli Reglen Baroque Players, řídila Elizabeth Walfisch.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Závěr tohoto vysílacího bloku bude patřit české hudbě, konkrétně Vítězslavu Novákovi. Symfonická báseň Toman a lesní pana patří mezi nejambicióznější skladatelova symfonická díla. Inspirace vychází ze stejnojmenné balady Františka Ladislava Čelakovského. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Jakub Hruša.

Dozněly závěrečné tóny symfonické básně Toman a lesní pana Vítězslava Nováka. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Jakub Hruša. A tím jsme uzavřeli tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a uváděl Krištof Spirit.

0: červenci roku 1717 se na řece Temži v Londýně konala velkolepá akce. Král Jiří a svita jeho šlechticů se plavili z královského paláce ve Whitehall do Chelsea a doprovázelo je asi 50 hudebníků hrajících líbeznou hudbu tří svit, které pro tuto příležitost zkomponoval tehdy ještě německý skladatel Georg Friedrich Händel, vycházející hvězda anglického královského dvora. Dodnes patří jeho hudba k populárním kusům. Nám teď Academy of Ancient Music, prvotřídní soubor Christophera Hogwooda, zahraje 11. část ze svity číslo 1 F-dur. Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.

Tento kus nesmí chybět v repertoáru žádného klarinetového virtuóza. Karl Maria Weber, klarinetový koncert číslo 2, třetí věta a la Polaka. Hraje Orpheus Chamber Orchestra, na klarinet hraje Charles Neidich.

Norský komorní orchestr nám zahraje jednu z variací na téma Franka Bridge. Jejíž autorem je Bridgeův oddaný žák a obdivovatel, později sám jeden z nejoceňovanějších anglických skladatelů 20. století Benjamin Britten. Variace na téma, které si vypůjčil z Bridgeova smyčcového kvartetu, nejsou jen hudebními obměnami tématu, ale zároveň popisují charakteristické rysy Bridgeovy osobnosti. Jeho energii, vitalitu, nadšení, schopnosti a tak dále. Jak 24-letý Britten, tak jeho učitel Bridge byli přítomni zkouškám na premiéru, která se uskutečnila na festivalu v Salzburku v roce 1937 a zajistila Brittenovi první velký mezinárodní úspěch. Z variací na téma Franka Bridge teď vybíráme romanci, která je dle Britna odrazem Bridgeova šarmu.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, árie Tamína z prvního dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Fritz Wunderlich, berlínské filharmoniky řídí Karl Böhm.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Hudební vědci se dodnes přou, proč 25-letý Franz Schubert v roce 1822 rozepsal svou v pořadí osmou, podle nového vydání Schubertova díla, sedmou symfonii H-moll a proč ji nedokončil, když, byť už měl před sebou jen 6 let života, bylo to přeci jen dost času na dokončení díla. Někteří si myslí, že tou dobou zjistil, že u něj propukla nemoc. Jiní se domnívají, že se chtěl primárně věnovat své mohutné klavírní fantazii Poutník. Možná to byla kombinace obojího. Ze symfonie H-moll máme dochovány dvě věty a svou lyrikou i dramatičností odpovídají tomu, že se někdy o této nedokončené symfonii hovoří jako o první romantické symfonii. Tady je působivá první věta. Úvod ve violončelech a kontrabasech, pak tremola smyčců a konečně výrazné téma v hoboji a klarinetu. A dál, jen si to poslechněte, Vídeňské filharmoniky vede Carlos Kleiber.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Philip Glass a svita z hudby k filmu Drákula z roku 1931 pro smyčcové kvarteto. Hraje Carducci String Quartet.

D-dur, vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart, předehra k opeře Don Giovanni. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Jan Václav Stamitz z Mannheimské školy, jeden z těch, kteří zdokonalili sonátovou formu, a jeho symfonie B-dur, třívětá, poslechneme si ji celou. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

Pravděpodobně nejznámějším skladatelským jménem, doslova pojmem celé pozdní renesance, hlavně druhé půle 16. století, je jméno Giovanni Pierluigi da Palestrina. Mistr kontrapunktu, jehož umění bylo pokládáno za vzor ryzího kompozičního mistrovství, se převážně věnoval duchovní hudbě, napsal ale také desítky světských madrigalů. Většinu svého života spojil s Římem, kde působil u kapely Giulii v druhém sboru při Sixtínské kapli, anebo také v Lateránské bazilice. Nyní z pera Palestrini moteto pro smíšený sbor a kapela Laudate Dominum Omnes Gentes, oslavujte pána všechny národy. Palestrinovi tóny a hlasy zpěváků z Regensburského domu.

Nyní se dopřejeme vivaldiovské, chtělo by se říci přímo benátské baroko. Svěží a ne zas tak často slýchaný zvuk sopraninové flétny. I pro ní napsal Antonio Vivaldi koncert, dokonce hned tři, které najdeme mezi 500 dalších koncertů, pod nimiž je podepsán. Tady je třetí část z koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo C-dur. Peter Holstlák, zobcová flétna a soubor The Parley of Instruments.

Génius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my si teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C-dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Charlie Chaplin, dvě části z hudby k filmu Moderní doba. NDR Radio Filharmonii řídí Timothy Brock.

A nyní skutečná rarita, hned z několika pohledů. Jedna z nejstarších nám známých žen skladatelek, nadto významná šlechtična, Markéta Rakouská, Margaret Dotrich, jedna z nejschopnějších žen rodu Habsburků, dcera pozdějšího císaře Maximiliána Habsburského, s níž míříme na konec 15. století a do prvních desetiletí století 16. Ač třikrát provdána, většinu života prožila sama. Poprvé ovdověla v 18, podruhé ve 24. Nakonec vládla jako regentka v Nizozemí a vychovávala děti svého zesnulého bratra Filipa Sličného a jeho ženy Johany Šílené. Přes komplikovaný život a řadu osobních tragédií se Markéta Rakouská živě zajímala o umění, včetně hudby, a dokonce je autorkou několika děl. Například toto jsou její tance, dance. Zpívají a hrají členové souboru Klemenčič Consort.

0: Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu.
1: Takřka v každé komické opeře Bedřicha Smetany je přítomna alespoň jedna komická postava z lidového prostředí. Výřečná a navzdory jisté vypočítavosti nebo lstivosti vlastně docela sympatická. Zkrátka tak, aby se s ní dobové publikum mohlo stotožnit a pobavit se nad jejími taškařicemi. V Prodané nevěstě je to Kecal, v Tajemství vysloužilec Bonifác a nám teď zaspívá Hajný Mumlal z opery Dvě vdovy. Ono mumlání snad nejlépe předvádí libretista Cingl v árii Nechť cokoliv mě zlobí v světě, samozřejmě se skvostnou hudbou Bedřicha Smetany. Mumlalem navíc bude přední český basista Eduard Haken. Orchestr Národního divadla v Praze diriguje Jaroslav Kromholc.
2: Let mumlaním svůj jevím.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Beethoven napsal dvě překrásné romance pro housle. Jednu v tónině G-dur jako opus 40, druhou v tónině F-dur jako opus 50. I když číslování neodpovídá chronologii kompozic, nýbrž vydání, je to celkem nedůležité. Dělí je od sebe jen 4 roky a jsou z období, v němž Beethovenovi došlo, že jeho postupující hluchota bude zřejmě neodvratitelná. V obou romancích je líbezná hudba, nikoli Beethoven bojovník, nýbrž Beethoven plný citu. Romance číslo 1 G-dur, Anne-Sophie Mutter, New Yorkská filharmonie, Kurt Masur.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Jedním z lidí, kteří byli nejblíže velkému Beethovenovi, byl Ferdinand Ries, který byl nejprve žákem velkého skladatele a také jeho chráněncem, posléze sekretářem, kopistou a po skladatelově smrti i autorem autentických vzpomínek na Beethovena. Byl také výtečným interpretem Beethovenových skladeb a byl také brilantním klavíristou a zručným skladatelem, což právě teď dokážeme. Část Riesovy sonatiny pro dva klavíry C-dur přednesou Vasilij Primakov a Susan Kagan.

Georg Philipp Telemann, koncert pro hoboj a orchestr E-moll, první a druhá věta. Hrají Martin Stadler, Alesta Jone, Frankfurt.

Když 16-letý Bedřich Smetana složil svou Luizinu polku, slavil s ní mimořádné úspěchy. Ostatně polka jako tanec české země dobyla velmi brzy a její sláva se šířila i za hranice. Tančila se všude a není divu, že po ní sáhl i talentovaný mladík. V roce 1841 v 17. složil a hrával i Jiřínkovou polku, která je hudebním vyjádřením silného dojmu z účasti na Jiřínkových slavnostech a zejména pak slavného bálu v České Skalici. Úspěch byl opět znamenitý a skladba potěší dodnes. Tady je v podání Petra Jiříkovského.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima na flétnu, Jaroslav Tůma na varhany.

Bellini, Rossini, Donizetti. Z trojice autorů italského bel canta a oper, v nichž tento krásný zpěv klenutých melodií a koloraturních árií obdivovali posluchači celé Evropy, vybíráme teď Gaetana Donizettiho, autora 550 děl, z toho 65 oper, a to se dožil pouhých 51 let. Dodnes světová divadla inscenují jeho Marii Stuartovnu, Lucii z Lammermooru, v níž je slavná scéna Lucína šílenství. Dodnes také baví jeho komická opera Nápoj lásky. A my si připomeneme Dona Pasquála, velmi zamotaný příběh intrikáře Dona Pasquála, mladé vdovy Noriny, Pasquálova do Noriny zamilovaného synovce Ernesta. Jako každá bufa má i tato šťastný konec, uslyšíme duet zamilovaného páru.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Česká filharmonie a její dlouholetý šéf-dirigent Václav Neumann nás v zápětí pozvou do opery, do příběhu o chytrém ovčákovi Jirkovi, drzé prostořeké Káče, který vychází z jedné z pohádek Boženy Němcové. Ano, Čert a Káča, předposlední Dvořákova opera před Rusalkou, komponovaná po návratu z Ameriky nejoslabovanějším světovým skladatelem, mistrovské dílo a podaří-li se inscenace, tak také skvělá efektní podívaná. V každém případě hudba je na výsost vynikající, což nám teď dokážou čeští filharmonikové, kteří zahrají předehru, která otevírá třetí jednání pohádkové opery Antonína Dvořáka Čert a Káča.

Arcangelo Corelli a jedno z jeho nesčetných Concert Gross. Hraje soubor Le Concert de Nation s uměleckým vedoucím Jordi Savalem.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Jedním z nejhranějších děl velkého českého skladatele 20. století a také klavíristy a varhaníka a pedagoga Petra Ebena, který zemřel v roce 2007, je dodneška jeho varhaní Nedělní hudba. Eben v ní staví na počátcích notované evropské hudby, totiž na motivech gregoriánského chorálu, toho jednoduchého, jednohlasého, ale o to působivějšího raného křesťanského latinského zpěvu. Je symptomatické, že Petr Eben napsal svou nedělní hudbu v tísnivých 50. letech, která duchovní tvorbě a duchovnu obecně vůbec nepřála, konkrétně v letech 1957 až 9. Opus obsahuje 4 části, my vybíráme 3. pulzující Moto ostinato. Hraje Irena Chřipková.

Josef Haydn, árie z opery Orlando Palladino. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Čtvrtá věta páté symfonie Gustava Mahlera. To je slavné adagietto, volně plynoucí, jakoby snová, křehká, nebeská hudba jen pro smyčce a harfu. A pak znenadání ta velká sexta a mohutný zvuk orchestrálního pléna. Je to jedna z nejpodivohodnějších symfonických věd, která samozřejmě žije i vlastním koncertním životem. Mahler svou pátou symfonii psal v letech 1901 a 2. V době, kdy prožíval vášnivý vztah s Almou Schindlerovou, vídeňskou femme fatale, jejímuž kouzlu podlehlo tolik slavných mužů před Mahlerem i po něm. Almou Mahlerovou se stala krátce po dopsání této symfonie. Asi desetiminutové adagietto s Mahlerovým přípisem sehr langsam, velmi pomalu, je de facto milostným dopisem pro Almu. Bylo slavné od počátku, ale poté, co je použil Visconti ve svém filmu Smrt v Benátkách, ještě výrazněji. Tady je v podání symfonického orchestru Bavorského rozhlasu s Rafaelem Kubelíkem. Adagietto z Mahlerovy páté.

O Karlu Gesualdovi, princi z Venózy, se hovoří především v souvislosti s jeho originálními světskými madrigaly, plnými chromatických postupů, odvážných harmonií a disonancí, v nichž jakoby se zrcadlil vlastní dramatický život tohoto šlechtice 16. století. Velmi působivá je ale i oblast duchovní tvorby. Konec konců v této souvislosti není bez zajímavosti, že strýcem Karla Gesualda byl sám svatý Karel Boromejský. A my si nyní poslechneme mariánské moteto Ave Dulcissima Maria, buď pozdravená nejsladší Maria. Ensemble Bocal Européen de la Chapelle Royale řídí Filip Herebeche.

Akcent znamená důraz. Nota označená akcentem, tedy takovou malou šipečkou, se hraje silněji než jiné. Pomocí akcentů může skladatel ovlivnit rytmus skladby i její vyznění. Je to jako v češtině. Řeknu-li Karel ukradl knihu, sděluji něco jiného, než když řeknu Karel ukradl knihu, nebo Karel ukradl knihu. Rozmístěním hudebních akcentů může autor posunout výraz melodie nebo na chvíli promění třeba pocit třídobého rytmu na dvoudobí. Karl Maria von Weber, Vyzvání k tanci, brilantní rondo Des Dur pro klavír opus 65. Hraje Marie Clara von Slavik Monetti.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Georg Friedrich Händel, Žiga ze svity pro čembalo číslo 6 Fismol, hraje Paul Nicholson.

Po velkém úspěchu Mozartovy opery Figarova svatba v Praze si Mozart rád plácl s ředitelem pražského divadla Bondýnem a zavázal se, že za 100 dukátů složí další operu. Ze spolupráce s libretistou Da Pontem vzešla opera oper, jak je potrestaný prostopášník aneb Don Giovanni označován dodnes. Mozart ho začal komponovat ve Vídni v létě roku 1878. V říjnu odjel do Prahy a během zkoušek dílo dokončil doslova na poslední chvíli a s několikerým odkladem premiéry. Ale byl to po Figarovi další Mozartův pražský triumf. Toto je kanconeta Dona Giovanniho ze druhého dějství, v níž v převleku za sluhu Leporella sloutnou či kytarou v ruce svádí pěknou komornou Dony Elvíry. O, přijď k okénku svému, můj sladký ráji. Baritonista Matthias Gerne zpívá za doprovodu švédského rozhlasového symfonického orchestru a pod taktovkou Manfreda Honecka.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Z díla známého českého šlechtice období renesance Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, jednoho z 21 českých stavů popravených v červnu 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, znají milovníci literatury a dalekých cest bez pochyby jeho cestopis Putování aneb cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta. V němž popisuje svou pouť do Jeruzaléma, a který dedikoval císaři. A hudebníci, milovníci renesanční hudby, ty pak asi vědí, že Krištof Haran zanechal 7 děl, jen 3 kompletní, a za nejstarší z nich je považováno 6-hlasé moteto na text Žalmu 125 Qui confidunt in domino, kdo důvěřují pánu, podobní jsou hoře Sion, jež stojí na věky. Moteto bylo vydáno v rámci Harantova zmíněného cestopisu v roce 1608. Skladbu měl údajně zkomponovat právě během svého pobytu v Jeruzalémě v klášteře svatého Salvátora. Zpívá Duo de na cantitans, hraje kapela Rudolfína, řídí Petr Daněk.

Nejen současníci Johanna Josefa Fuchse měli tohoto nejdůležitějšího císařského hudebníka, skladatele a pedagoga ve velké úctě a vážnosti. Díky jeho teoretickým pracím se Fuchsovu géniu klaněli i Mozart, Beethoven a dlouhá řada následujících skladatelů, kteří pečlivě studovali jeho slavnou učebnici kontrapunktu Gradus ad Parnassum z roku 1725. Jistě i to by bylo zajímavé poslouchání, ale přeci jen o něco více líbeznosti a o dost více barevnosti najdeme třeba v Sukově serenádě pro dva hoboje, dvě klaríny, dvoje housle, violu a basso continuo. Kouzelnou jigu teď přednese Concentus Musicus Wien pod vedením Nikolause Arnoncourta.

Gioachino Rossini a Lazebník Sevilský, scéna s názvem Fermi Tutti. Zpívá sbor metropolitní opery, hraje orchestr metropolitní opery, řídí Erich Leinsdorf.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Francis Poulenc, druhá věta z jeho Sinfoniety. Orchestr National de France řídí Charles Dutoit.

Kóda je závěrečná část skladby, která má za úkol dílo uspokojivě uzavřít. Často začíná velkou gradací a vyústí do výrazného, mnohdy mnohokrát opakovaného závěrečného akordu na tónice. Existují ale i kódy, které uzavřou dílo sklidněním do ztracena. Skerco ze symfonie číslo 3 Es-dur Eroica Ludwiga van Beethovena. Hraje na dobové nástroje orchestr revoluční a romantický, řídí John Elliott Gardiner.

Když v roce 1845 zkomponoval francouzský skladatel Hector Berlioz podle Goethovského námětu Faustovo prokletí, pěkně všem zamotal hlavu tím, že to velkolepé dílo označil za dramatickou legendu. Dodnes se lze přijít, jestli jde o operu, scénické oratorium nebo koncertní kantátu. V každém případě, ačkoliv má svou formou nejblíže opeře, nejčastěji se provozuje koncertně a některé úspěšné instrumentální části jsou samostatnou položkou koncertních programů. K těm nejpopulárnějším patří uherský nebo také Rákočiho pochod, až do půlky 19. století neoficiální uherská hymna. To, jak famózně Berlioz ve své dramatické legendě Faustovo prokletí pojednal uherský pochod, nám teď zahraje Filharmonia Orchestra, zařízení Herberta von Karajana.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Jsou skladatelé, kteří se k některému ze svých témat vracejí několikrát v životě, nově je formují, všelijak obracejí a obměňují. A stále jsou nespokojeni s jeho využitím, hledají další a další možnosti uplatnění, hledají jeho další skrytý význam a obsah. Mezi takové patřil nesporně i Ludwig van Beethoven. Připomeňme si jedno z jeho témat v podobě, v jaké je neslýcháme tak často –

0: Jistě jste, milí posluchači, zcela jistě určili jedno ze dvou témat, z nichž je vystavena finální věta Eroiky. Ale nepředbíhejme, zatím ani ono téma, ani jeho autor netuší, co bude dál.
1: Píše se rok 1801. Je po premiéře první symfonie, vzniká třetí klavírní koncert, ve vídeňském Burgtheatru se chystá premiéra baletu, který Beethoven napsal na námět vídeňského dvorního choreografa Salvatore Viganò. Balet se jmenuje Die Geschöpfe des Prometheus, což je těžko přeložitelné, protože jde o poličtěné představy, tedy ta Prometeova stvoření nebo Prometeovi stvořenci nebo ti, které stvořil Prometheus. Ve velkém finále baletu je hlavní hudební myšlenkou contredanse, který ale také známe odjinud.

Bylo by možná dobré si připomenout, že contredance byl kdysi oblíbený párový tanec, při němž stály páry proti sobě. V 18. století se z něho potom vyvinula známá kvadrý, neboli čtverilka. S tímto contredancem se potkáme vlastně současně v Prometeovském baletu a v řadě 12 contredanců, které jednotlivě vznikaly v letech 1795 až 1802, kdy skladatel tuto orchestrální partituru uveřejnil. Na jaře téhož roku vznikají variace a fuga S-dur opus 35 pro solový klavír. A tady nás čeká překvapení. Variace jsou uvedeny pětidílnou větou, složenou ze 16 taktových frází, patrně pozůstatek tradiční stavby čtverilky. Přičemž první 4 fráze označuje Beethoven jako bas pod tématem. Ten uslyšíme nejprve v unizónu, pak 3x za sebou, vždy o oktávu výš, a teprve při jeho 5. uvedení zazní nad ním téma.

A to jsou obě budoucí témata pro variační finále Eroiky. Tam po několika taktové dramatické introdukci nastupují takto.

0: variační skladby, obě jsou psány zcela novým stylem a každá naprosto odlišným způsobem.
1: Klasické instrumentální variace bývaly komponovány s ohledem na určitou bravuru a nástrojovou virtuozitu. Beethoven tuto tradici neporušil, ale šlo mu o mnohem víc než o pouhý vnější efekt. Tak jako ve velkých sonátách o málo pozdějších podřizuje virtuozitu obsahu, technika nástroje se mu stává dalším stavebným prvkem. Sám o tom řekl.
0: Nebyl jsem se svou dosavadní tvorbou příliš spokojen a proto bych chtěl jít jinou cestou.
1: Zcela jistě jste si, vážení posluchači, všimli, že Beethoven při expozici obou témat ve finální větě Eroiky vychází do jisté míry z oněch klavírních variací, které právě proto dostaly později jméno Variace na Eroiku. Několik taktů dramatického unizona ve smyčcích postaví první téma k symfonickým variacím do trochu jiného světla, než tomu bylo ve variacích klavírních. Není nejmenšího náznaku, že by mělo jít o basový hlas k tématu. Oba další nástupy této myšlenky jsou sice podobné svému předobrazu klavírnímu, jsou však mnohem konciznější a dramatičtější.
0: Těch 15 variací pro klavír v sobě skrývá mnohé z toho, co pak Beethoven uplatní a prohloubí ve variacích třetí symfonie. V šesté variaci převádí druhé téma do c-mol. Sedmá je vystavěna jako dvojhlasý kánon v oktávě. V osmé a deváté můžeme sledovat velice umně zakódované téma. Všechny čtyři variace následují bezprostředně za sebou.

15. klavírní variace je překvapivě koncipována jako rozsáhlá, velice pomalá, možno říci meditativní věta, v níž jakoby skladatel nabíral dech a sílu pro poslední část díla, a tou je fuga. Je to fuga dvojitá, druhé téma zazní po tříhlasem uvedení tématu prvního. Beethoven v ní využije řadu typických fugových prvků, takzvané diminuce, čili zmenšení tématu, inverze, těsny a tak dále. A přitom je to ta typická uvolněná beethovenovská fuga, jak je později známe z jeho vrcholných klavírních sonát, a která potvrzuje jeho vlastní výrok, že napsat fugu není žádný kumšt. Problém je v tom naplnit tuto starou formu novým poetickým obsahem. Poslechněme si závěr 15. variace a podstatnou část fugy, jak ji nahrál v roce 1986 Claudio Arau.

Ovšem na vrcholu fugy skladatel opouští polyfonní princip a závěrečnou kódu vystaví z původně hlavního kontrdáncového tématu a víceméně bravurně virtuózním závěrem dílo uzavře.

0: Tyto variace byly tedy napsány v roce 1802. V témže roce dokončí Beethoven svou druhou symfonii, ale je to také rok Heiligenstadtské závěti. O rok později komponuje oratorium Kristus na hoře Olivecké a velmi důležitou sonátu pro klavír a housle zvanou Kreutzerova. Současně vzniká jeho opravdu první velká symfonie, jejíž finále jakoby už jednou bylo napsáno. Je to věta, jejíž téma je neustále neseno, hnáno v jakémsi nezadržitelném proudu. Beethoven říká:
1: vidím je, jak uniká a mizí v chaosu dojmů. Ženu se za ním, znovu je vášněvě sbírám. Nemohu se od něho odtrhnout. Musím je v náhlém vytržení zmnohanásobit ve všech možných modulacích.
0: A přece se ten dravý proud také zastaví, aby byl alespoň na okamžik čas na zamyšlení a rozhodnutí.

0: Partitura Eroiky byla dokončena v květnu 1804. Premiéra se konala 7. dubna 1805 na benefičním koncertě houslisty a dirigenta France Clementa, Beethovenova přítele. Jemuž je věnován houslový koncert. U publika se nesetkala s úspěchem.
1: Nemohla se líbit kritikům, jejichž funkcí je opožďovat se za dobou, ani profesorům, z nichž jeden vlídně prohlásil, že mu ta symfonie připadá nebezpečně nemravná.
0: Píše Eduard Erio. Ozývaly se výkřiky.
1: Dejte mu krejcar, ať už toho nechá. Je to nekonečné, nesnesitelné, nesouvislé. Půjde-li Beethoven přes všechny výstrahy svou špatnou cestou dál, pochodí nevalně.
0: Tak jinak se psalo v novinách. Rukopisná partitura byla po skladatelově smrti vydražena za 3 zlaté a 10 krejcarů. Inu, to už tak bývá. Ale závěr Eroiky, právě tak jako závěr těch klavírních variací, končí hrdě a jásavě v tónině S-dur.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí přátelé, tóny Bachovy partity otevírají večer, v němž zaznějí díla světových hudebních skladatelů. Jmenuji se Bohuslav Vítek a pro příští chvíle jsem pro vás vybral tyto skladby. Po Bachově partitě číslo 1 nás čeká monumentální třetí symfonie Gustava Mahlera. Dále sonáta pro kladívkový klavír S-dur Franze Schuberta a symfonie číslo 8 C-moll Dmitrije Šostakoviče. Nejprve tedy hudba Johanna Sebastiana Bacha. Elizabeth Batyashvili hraje partitu pro klavír číslo 1 H-moll.

0: Elizabeth Batyashvili přednesla partitu číslo 1 H-moll Johanna Sebastiana Bacha.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A nyní slíbený Mahler. Jeho třetí symfonie patří k nejrozsáhlejším skladbám vůbec. Obsahově jde o velkou oslavu života, přírody a především lásky. Podle Gustava Mahlera se ve třetí symfonii rozezní celý vesmír. Zajímavé názvy mají jednotlivé věty. Na vašich displejích jsou jejich oficiální označení. Avšak poslyšte, jak je Mahler nazval neoficiálně. Tak druhou větu například v dopise dirigentu Bruno Walterovi nadepsal, co mi vyprávějí květiny. Třetí, co mi vyprávějí zvířata. Čtvrtou, co mi vypráví noc. Pátou, co mi vyprávějí ranní zvony. A vše shrnující šestou, co mi vypráví láska. Obsazení Mahlerovy třetí symfonie D-moll je velmi zajímavé. Základem je velký orchestr, k němuž se připojí solový mezzosoprán a ženský a dětský sbor. Jejich party zhudebňují vybrané texty staroněmecké sbírky Chlapců v kouzelný roh. Nahrávka, která nás čeká, je jedna z nejlepších. Solový part zpívá Jesse Norman, dále účinkuje koncertní sdružení sboru Vídeňské státní opery a chlapecký sbor Wiener Sängerknaben. Vídeňské filharmoniky řídí Claudio Abbado.

0: Rozsáhlá a působivá závěrečná část, co mi vyprávěla láska, uzavřela monumentální třetí symfonii Gustava Mahlera. Vídeňské filharmoniky řídil Claudio Abbado. Dále účinkovali sopranistka Jessie Norman, koncertní sdružení sboru Vídeňské státní opery a Wiener Sängerknaben.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí přátelé, po velkém orchestrálním díle nám jistě přijde vhod skladba menších rozměrů, ale především komorního zvuku. Mezi takové patří klavírní sonáta S-dur France Schuberta. V Deutschově katalogu skladatelovy tvorby má číslo 568. Na kladívkový klavír hraje Trudelis Leonard.

0: To byla sonáta pro kladívkový klavír Es dur Franze Schuberta. Slyšeli jsme ji v provedení Trudelis Leonard.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Od mikrofonu a stále zdraví váš dnešní průvodce světem hudby Bohuslav Vítek. Před chvílí jsme slyšeli monumentální symfonii Gustava Mahlera. Za několik okamžiků slyšíme podobný kolos Dmitrije Šostakoviče. Leckdo spatřuje v symfoniích těchto dvou skladatelů jakousi spojitost, avšak oba jsou zcela osobití a jedineční. Osmá symfonie Dmitrije Šostakoviče vznikla podobně jako slavná symfonie sedmá, zvaná Leningradská, tedy za války. V lecčem se jeví výpověď ještě hlubší a niternější než v oné skladbě známější. Šostakovičovu osmou symfonii uslyšíme v provedení Londýnského symfonického orchestru. Řídí André Previn.

Milí posluchači, slyšeli jsme jedno z nejzávažnějších děl světové tvorby 20. století. Osmou symfonii C-moll opus 65 Dmitrije Šostakoviče. Londýnský symfonický orchestr řídil André Previn.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu stanice D-dur. Moje jméno je Krištof Spirit a budu vaším průvodcem ve světě klasické hudby v následujících 4 hodinách. Dnes vybírám díla například Francesca Manciniho, Wolfganga Amadea Mozarta, Tomase Tallise, Luise Spohra, Zoltána Kodáje, Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, Pietra Locatelliho a Vítězslava Nováka. Vysílání dnes otevřeme společně s italským barokním mistrem Francescem Mancinim, jedním z posledních italských operních tvůrců barokní éry. Zkomponoval více jak 30 oper. My si z jeho díla ale vyslechneme sonátu číslo 14 G-moll pro zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo. Hraje muzika Pacifica.

Americký soubor Musica Pacifica dohrál sonátu číslo 14 G-moll pro zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo Francesca Manciniho. Vlastně dost podobné obsazení jako předchozí sonáta má klarinetový kvintet a dur Wolfganga Amadea Mozarta, jeden dechový nástroj a smyčce. Obě díla od sebe dělí pouhých 65 let a je až s podivem, jak se hudba za tu dobu proměnila. Mozartův klarinetový kvintet a dur hraje Consortium Classicum.

0: Soubor Consortium Classicum dohrál kvintet pro klarinet a smyčce a dur Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Za další skladbou se musíme vypravit do Anglie přibližně do poloviny 16. století. Budeme poslouchat jedno z nejrozměrnějších a také nejslavnějších motet Thomase Tallise, šestihlasé Gaude Gloriosa. Zpívá sbor The Tallis Scholars, řídí Peter Phillips.

Doznělo moteto Gaude Gloriosa anglického renesančního skladatele Thomase Tallise. Sbor The Tallis Scholars řídil Peter Phillips. Na stanici D-dur teď bude znít hudba německého skladatele, dirigenta a houslového virtuóza první poloviny 19. století Louise Spohra. Z jeho 18 houslových koncertů nás čeká v pořadí 11. v tónině G-dur. Hrát nám bude nizozemská houslistka Simone Lamsma. Doprovázet bude orchestr Symfonia Finlandia Jyväskylä. Řídí Patrik Galois.

0: Nizozemská houslistka Simone Lamsma dohrála koncert pro housle a orchestr číslo 11 G-dur Luise Spohra. Orchestr Symfonia Finlandia Jyväskylä řídil Patrik Galoá.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A na stanici D-dur nás teď čekají slavné tance z Galanty Zoltána Kodáje. Kodáj byl společně s Bélou Bartókem vášnivým sběratelem lidových písní a tanců, a to nejen maďarských, ale i rumunských nebo slovenských. To je případ i tanců z Galanty. Galanta je 15-tisícové městečko na středním Slovensku, kousek od Trnavy. Tance si poslechneme v úpravě cymbálové muziky České filharmonie.

podání cymbálové muziky České filharmonie jsme slyšeli tance z Galanty Zoltána Kodáje. Posloucháte stanici D-dur, vaším průvodcem ve vysílání je stále Krištof Spirit. Po Zoltánu Kodájovi se přímo nabízí zařadit hudbu Leoše Janáčka. Inspirace lidovou hudbou provázela Janáčka po celý život. V klavírním díle se projevila v cyklu Po zarostlém chodníčku. První část tohoto cyklu nám zahraje britsko-australský klavírista Stefan Hugh.